Vypočuli sme si Haydnovú klavírnu sonátu C-dur v interpretácii klaviristu Christiana Bežunúta zo septembra 2014. Nasleduje chrámová sonáta číslo 15 C-dur pre dvoje huslí, basso continuo a organové solo od Wolfganga Amadea Mozarta. Účinkuje symfonický orchester holandského rozhlasu.

Končí sa komorný koncert Hudba SK z klavírnej tvorby Evgenia Iršaja. Uviedli sme výber z klavírneho cyklu 25 klavírnych miniatúr pod názvom Dodekafonky. Na klavíri hrali Jordana Palovičová, Ladislav Fančovič a Evgenij Iršaj. Hudba SK pripravili Melania Puškášová a zvukový majster Peter Áč.

Krátko se zasni a hned si něco přej. Opičí obličej za snídku bez naděje. Odlíčit obočí, odložit boží masku a pošeptej mi, co máš na prodej. Kapesní snář a z očí černou pásku, mosaznou minci na kolej a bílou holí nakresli do oblázku dům a pak mě zavolej. Už jen tenka, už celá září, už je z ní vytepaný zlatý plíšek, už zrcadlí se v tvojí tváři a nebojí se tmy. Zeptej se výšek, co se všechno smí, ze mě už nedostaneš ani slůvko, už nikomu nic nepoví, můj němý strážník na ostrůvku. Komíny zvážní a s nimi věže a pouliční vůz pozametá smetí. Můj milý věz dnes přijímá se v leže po vzoru dětí, po paměti.

v zástavě poleknutí. Pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky plné medu. Vidíš, jak pomalu se šeří, jak ožívají břehy, převleč mi prosím košily, ještě teď před večeří.

ženě prostřít, nanosí na cínové mísy, dost pochutinek pro tři, vyrovná do řad na podnosy. Naber si tedy směle ta nejdražší z jídel a povykládej, co jsi viděl v široširé.

Viděl jsem cirkus nití a promočené stropy i slunce, které svítí na klece slidoopy. Viděl jsem zrezivělým kopím probodené bytí. Viděl jsem beránka a za ním černé stopy. Viděl jsem jeho bílé sliny na vlněné dece. Viděl jsem pěnu, jak se točí na přehrazené řece. Viděl jsem slepce, jak hledá holí jiné světy. Viděl jsem zemi a na ní rosto divné květy. Viděl jsem svoje oči z hlíny, jak lačně na ně civí. Viděl jsem na hladině stín i děti, jak se diví. Viděl jsem slovo ve svých ústech, překousnuté ve dví.

zástavě poleknutí, pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky.

Ptám se věci, jestli se dějí, nebo jen jsou. Zeptám se lidskou řečí,

jazykam rybím, jazykam květin, vás všech se zeptám. Jazykem němých lidí.

Oblaka od pobřeží nesou ryby zpěv a vítr v polích drží němý slib a štěstí propadává korunami lip. Potichu sněží a všem se to tak líbí. Všichni už odhodlaně vyhlížejí cíl a lačně šikují se u východní brány. Bude mít kuši a vyholený týl a kohout zakokrhá z nečekané strany.

hýbe klikou vrátek, v rukávu táhlo a mezi prsty drát, kdo splétá odpovědi do oprátek a neumí se ptát, kdo vede ruku loutko herce, kdo na zem sype z hrstí hvězdný prach, kdo jedněm údy váže do kozelce a druhý

tak rychle dopověz pohádku o milosti, nade vši pochybnost, toto je ta chvíle, kdy svět se ze tmy prosníky na kosti a černé pole převleče se v bílé. Kdo vede ruku, loutkoherce, kdo nás vysvobodí spout, kdo v čele pluku stváří od popelce, nenechá srdce vyhasnout, kdo vede ruku, loutkoherce,